V lednu 2025 představila Evropská komise kompas konkurenceschopnosti. Jedná se o strategický rámec, kterým se má řídit její činnost v nadcházejících letech. Cílem je zajistit Evropě do budoucna vedoucí postavení v oblasti technologií, služeb a udržitelných výrobků a zároveň dosáhnout klimatické neutrality. Iniciativa má zásadní význam, protože pokud jde o produktivitu a udržitelný růst, Evropa za ostatními velkými ekonomikami

0: efektivnost tím, že vytvoří příznivé podmínky pro začínající podniky a upevní své vedoucí postavení ve strategických průmyslových odvětvích. V tomto plánu hraje klíčovou roli umělá inteligence. Komise navrhuje iniciativy, jako jsou gigatovárny na umělou inteligenci a strategie využívání umělé inteligence, které mají podpořit rozvoj a uplatnění AI v klíčových odvětvích. Také mají být vytvořeny akční plány pro pokročilé materiály, biotechnologie, robotiku a kosmické technologie. Zvláštní strategie EU pro začínající a rychle se rozvíjející podniky navíc pomůže novým společnostem překonat překážky a umožní jim růst. Činnost inovativních podniků by mělo rovněž usnadnit zjednodušení stávajících pravidel pro jednotný trh.
1: Druhým pilířem je dekarbonizace. V posledních letech představovaly vysoké a kolísavé ceny energie pro EU velkou výzvu. Kompas konkurenceschopnosti chce problém řešit a usnadnit přístup k čisté a cenově dostupné energii. Připravovaná dohoda o čistém průmyslu podpoří čisté technologie a nové oběhové obchodní modely. Kromě toho chce EU zatraktivnit pro společnosti a továrny. Zároveň akční plán pro cenově dostupnou energii pomůže snížit náklady na energii a individuálně uspůsobené akční plány podpoří energeticky náročná odvětví, jako je ocelářství, kovy a chemické látky. Třetí klíčovou oblastí je bezpečnost. EU musí zvýšit výrobní rozmanitost a být více nezávislá, zejména pokud jde o kritické suroviny a klíčové technologie, jako jsou polovodiče. Kompas konkurenceschopnosti navrhuje usilovat o mezinárodní partnerství a podporovat společné nákupy na úrovni EU, aby se zabezpečily dodavatelské řetězce. Upravená pravidla zadávání veřejných zakázek navíc zajistí, že kritická odvětví a technologie budou mít v Evropě přednost.
0: Aby Kompas podpořil vývoj v těchto hlavních oblastech, uvádí 5 horizontálních nástrojů, které jsou nezbytné pro posílení konkurenceschopnosti ve všech odvětvích. Prvním nástrojem je zjednodušení, což je metodický základ Kompasu. Účelem je snížit regulační a administrativní zátěž a tím usnadnit činnost podnikům. Druhým nástrojem je plně funkční jednotný trh. Třetí nástroj spočívá ve vytvoření Evropské unie úspor a investic, která se má starat o financování priorit, včetně investičních cílů v oblasti výzkumu a obrany. Cílem čtvrtého nástroje je zajistit sociální spravedlnost vytvořením unie dovedností, která má řešit dovednostní nedostatky a chybějící pracovní síly. Má tak zajistit, aby kvalifikace lidí odpovídala požadavkům trhu práce. Jinými slovy, prohlubování dovedností a rekvalifikace jsou zcela zásadní. Pátým a posledním podpůrným nástrojem je koordinace politik na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států, která přinese efektivní plnění společných cílů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci k představení nového kompasu 29. ledna 2025 uvedla:
2: I want to be very clear, we have a plan.
1: Chci, aby to bylo úplně jasné. Nyní máme návrh, máme plán a máme politickou vůli. Na čem nyní opravdu záleží, je rychlost a jednota. Rychlost, protože svět na nás nečeká a je tak nejvyšší čas přidat. Jednota je důležitá, abychom svou politickou vůli reálně prosadili.
0: Během únorového plenárního zasedání parlamentu, které se konalo o několik dní později, diskutovali europoslanci o tomto novém plánu se zástupci komise a rady. Polský ministr pro evropské záležitosti Adam Szłapka promluvil k parlamentu takto:
3: The time has come to act decisively, working hand in hand.
1: Nastal čas podniknout rozhodné kroky a tváří tvář globálním výzvám společně pracovat na obnovení konkurenceschopnosti EU. Loni naši vedoucí představitelé udělali první krok k posílení konkurenceschopnosti Unie tím, že v budapešťském prohlášení jmenovali jejich 12 hnacích sil. Ty jsou nyní součástí Kompasu. Rada proto vítá Kompas konkurenceschopnosti a různé další iniciativy Komise, které reagují na výzvy členských států.
0: Kompas konkurenceschopnosti je ambiciózní plán na posílení schopnosti Evropy obstát v hospodářské soutěži a na zajištění udržitelné prosperity. Evropská unie se snaží získat vedoucí pozici v oblasti technologií budoucnosti a dosáhnout klimatické neutrality. Proto se zaměřuje na inovace, dekarbonizaci a bezpečnost. Nadcházející legislativní návrhy budou zásadní proto, aby se tato vize stala skutečností.
1: Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.

0: Depuis l'adoption des objectifs de développement durable des Nations Unies en 2015, des pays du monde entier concentrent davantage d'efforts de recherche et d'innovation aux avancées écologiques et numériques. L'objectif de cette approche est de maximiser les bénéfices de l'investissement public dans la science et la technologie. Elle implique la mise en commun des ressources et la participation de différents acteurs pour réaliser des objectifs spécifiques. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans l'avenir de l'Europe. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans notre compétitivité à l'échelle mondiale et nous aider à préserver notre modèle social. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est améliorer la vie quotidienne de millions de personnes en Europe et dans le monde. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous nous intéressons à Horizon Europe, le programme phare de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Pour renforcer sa position dans le domaine de la science et de l'innovation industrielle, l'Union fournit des fonds par l'intermédiaire de programmes cadres de recherche et d'innovation à long terme. Elle cherche ainsi à répondre à des questions sociétales majeures telles que le changement climatique, les transports durables et les énergies renouvelables. Son objectif est également de veiller à ce que les avancées technologiques soient transformées en produits ayant un réel potentiel commercial et de renforcer la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation. Horizon Europe est le plus grand programme de recherche et d'innovation de l'Union. Il a été doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Mais c'est plus qu'un simple programme de financement. Il représente la volonté de l'Union européenne à promouvoir l'excellence scientifique, à encourager l'innovation et à relever les défis sociétaux dans l'ensemble de ses États membres. Ce programme ambitieux aide les chercheurs, les entreprises et les décideurs politiques à placer l'Europe au premier plan en matière de recherche et d'innovation sur la scène internationale. Tout comme le programme Horizon 2020 qui l'a précédé, Horizon Europe s'articule autour de trois piliers principaux. Le premier pilier, la science d'excellence, vise à renforcer le rôle de premier plan que joue l'Union dans le domaine scientifique à l'échelle mondiale en soutenant la recherche de pointe et à favoriser le développement de connaissances et de compétences de grande qualité. Le deuxième pilier, les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne, soutient l'innovation dans les secteurs essentiels au rayonnement économique de l'Europe. Et le troisième pilier, l'Europe innovante, a pour objectif de promouvoir les innovations révolutionnaires et d'améliorer l'écosystème global d'innovation de l'Union européenne. Dans le cadre d'Horizon Europe, l'Union européenne a également mis en place des missions visant à relever certains défis sociétaux urgents, comme le cancer, le changement climatique et la détérioration de la santé de nos océans et de nos sols. Ces missions sont conçues pour atteindre des objectifs mesurables dans un délai déterminé. Le programme soutient les partenariats européens, des partenariats dans lesquels l'Union européenne, les gouvernements nationaux et le secteur privé unissent leurs forces pour coordonner les activités de recherche et d'innovation. Le programme propose différents types de subventions et organise des appels à propositions invitant les chercheurs, les universités, les entreprises et d'autres organisations à soumettre des idées de projets. Les appels couvrent un large éventail de domaines, de la santé au changement climatique, en passant par les technologies numériques et l'énergie. De nombreux projets financés par Horizon Europe ont le potentiel de changer des vies. Le programme finance notamment les projets de développement de nouvelles technologies médicales et d'avancées dans le domaine des énergies renouvelables. Prenons deux exemples de projets. Le premier s'appelle NextGen BioPest. C'est une initiative mise en place en mars 2024 et qui prendra fin en février 2028. Elle est dotée d'un budget de plus de 6 millions d'euros, à 90% financé par Horizon Europe. L'initiative est coordonnée par Forth, une organisation basée en Grèce. Son objectif est de révolutionner la lutte contre les parasites qui touchent les fruits et les légumes. Elle vise à développer des biopesticides respectueux de l'environnement et qui peuvent lutter contre les organismes nuisibles aux pathogènes les plus problématiques. En réduisant la dépendance à l'égard des insecticides de synthèse, le projet vise à améliorer le rendement des cultures, à protéger la santé humaine et à promouvoir l'agriculture durable. Le deuxième exemple est l'initiative Omixense, mise en place en janvier 2024 et réunissant 5 pays de l'Union européenne. Elle vise à révolutionner la détection du cancer du poumon. Grâce à des biocapteurs nanophotoniques, une technologie de pointe qui exploite les propriétés de la lumière, l'initiative améliorera le pronostic du cancer bronchique non à petites cellules, la forme la plus courante de cancer du poumon. Le projet est coordonné par l'Institut de bio-ingénierie de Catalogne et associe des universités de premier plan et plusieurs petites et moyennes entreprises. Il combine des technologies poussées telles que l'intelligence artificielle, la microfluidique et les métamatériaux. Le potentiel d'Omicsense va au-delà d'une meilleure détection du cancer. Le projet ouvre la voie à des innovations telles que les médicaments personnalisés et la télésanté, qui consistent à utiliser la technologie pour fournir des services de santé à distance. Chaque pays de l'Union a mis en place des points de contact nationaux pour guider les candidats au programme. Ces points de contact fournissent des conseils, des informations pratiques et une assistance sur tous les aspects de la participation au programme. Le programme encourage la collaboration transfrontière, mais aussi l'esprit de compétition, puisque seuls les meilleurs projets et les meilleures idées sont financés. Cette double approche permet à l'Union de rester à la pointe de la recherche et de l'innovation au niveau mondial. Le Parlement européen joue un rôle clé dans le développement du programme Horizon Europe. Par l'intermédiaire de la procédure parlementaire, les députés européens veillent à ce que le programme reste aligné sur les objectifs politiques généraux de l'Union européenne, comme le Pacte vert pour l'Europe et la stratégie numérique européenne. Les députés plaident aussi en faveur d'un meilleur financement du programme puisqu'ils sont conscients de son importance pour générer de la croissance économique, créer de nouveaux emplois et améliorer le bien-être dans la société. Horizon Europe est un exemple concret de la volonté de l'Union européenne de soutenir la recherche et l'innovation. Il fournit des financements importants, soutient des projets de coopération et cherche des solutions aux défis sociétaux actuels. Le programme contribue ainsi à une vie plus durable et plus prospère pour tous les Européens. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: O Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galícia de 2024 foi atribuído ao projeto jornalístico transfronteiriço sem fins lucrativos Lost in Europe, que investiga uma questão dramática e urgente: o desaparecimento de mais de 51 mil crianças migrantes não acompanhadas na Europa.
2: Liberté d'expressão.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Liberdade de expressão.
5: Liberdade de expressão.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: A investigação vencedora, conduzida pelo Lost in Europe, revelou que mais de 51 mil crianças migrantes não acompanhadas desapareceram após a sua chegada à Europa, entre 2021 e 2023. Esta investigação consistiu numa colaboração entre órgãos de comunicação social da Alemanha, Itália, Grécia, Países Baixos, Bélgica, Irlanda e Reino Unido, e revelou lacunas na comunicação de informações e nos dados sobre o desaparecimento de crianças não acompanhadas. As estatísticas são impressionantes. Em média, desde 2021, desapareceram diariamente cerca de 47 crianças migrantes. O projeto Lost in Europe recolheu dados de 31 países e constatou que dezenas de milhares de crianças migrantes continuam desaparecidas. Teme-se que muitas delas tenham sido vítimas de tráfico de seres humanos ou de escravidão moderna.
8: Ao receber o prémio, Reisha von Haaren, cofundadora do Lost in Europe, declarou: os Estados-membros da União Europeia são responsáveis por estas crianças. No entanto, as crianças estão a desaparecer e nem sequer sabemos quantas estão desaparecidas. As crianças não acompanhadas que viajam pela Europa são uma responsabilidade nacional. Estão sob a custódia do país em que se encontram. É aceitável que uma criança desapareça sob a vossa tutela?
1: Não é a primeira vez que o jornalismo de investigação do Lost in Europe teve um impacto importante. Em 2021, comunicaram que mais de 18 mil crianças migrantes tinham desaparecido entre 2018 e 2020. Ao rever e ampliar as suas conclusões, chamaram novamente a atenção para uma crise que não tem parado de crescer ao longo dos anos. O seu trabalho reafirma o papel vital do jornalismo para expor verdades desconfortáveis e exigir responsabilidades. Os parceiros editoriais da equipa incluem The Standard, Bélgica, Small Stream Media, Países Baixos, RBB, Alemanha, CNAC, Bélgica, ANSA, Itália, CNN, Reino Unido, Estados Unidos da América, VRT, Bélgica, Efeméride Tone Syntacton, Grécia, Il Fatto Quotidiano, Itália, The Journal, Irlanda, Tagesschau, Alemanha, Zeit Online, Alemanha e Infomigrants, Alemanha. E foi através desta rede de jornalistas de investigação que a história chegou a um público internacional. Todos os anos, por ocasião do aniversário do homicídio de Daphne Caruana Galizia, o Parlamento Europeu atribui este prémio em sua honra.
8: Durante a cerimónia de entrega do prémio, Roberta Metsola, presidente do Parlamento, afirmou:
3: "This is the fourth edition."
8: Esta é a quarta edição do Prémio Daphne Caruana Galizia para o jornalismo. Recorda-nos o compromisso do Parlamento para com a liberdade, a independência e o pluralismo dos meios de comunicação social enquanto pilares fundamentais da democracia. É dedicado a todos os jornalistas que arriscam diariamente a sua vida e o seu sustento para revelar a verdade, independentemente de onde ela esteja ou de a quem incomode, em memória de todas as pessoas mortas ou cujas vidas estão ameaçadas no exercício da sua atividade profissional.
3: In the course of their work.
1: Criada em 2019, o prémio reconhece o papel inestimável que o jornalismo desempenha na proteção dos valores da UE e na defesa da democracia e dos direitos humanos. Está aberto aos jornalistas que tenham publicado o seu trabalho na União e o vencedor recebe 20 mil euros. Daphne Caruana Galizia era uma jornalista, bloguista e ativista anticorrupção maltesa, assassinada em 2017. Tinha investigado o branqueamento de capitais, as ligações entre o setor do jogo online e a criminalidade organizada, bem como o regime de concessão de cidadania a investidores de Malta. Em meados de outubro de 2017, foi assassinada perto de casa com uma bomba colocada debaixo do assento do seu automóvel. Esta emissão é transmitida pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu. Pode encontrar mais podcasts no nosso sítio web.
4: Every year on the 8th of March, people around the world mark International Women's Day. It's a day to honor the struggle for equality between women and men and to celebrate how far we've come. It all started more than a century ago with workers' movements demanding change. And Europe was at the heart of it. This episode of the History and Facts series highlights the key moments that have defined the fight for gender equality.
5: International Women's Day has its roots in the workers' movements that developed at the turn of the 20th century. It all started with activists. In the United States, women garment workers were fighting for better pay, shorter hours, and the right to vote. In 1908, 15,000 of them marched through New York City. The following year, the first National Women's Day was held, but it was in Europe where the idea really took off.
4: In 1910, at a major conference of socialist women in Copenhagen, German activist Clara Zetkin put forward a bold idea, a dedicated International Women's Day, every year in every country. The goal? To unite women across borders in the fight for voting rights, equal pay, and fair working conditions. The delegates backed her without hesitation. The first official International Women's Day was celebrated one year later, in 1911, in several European countries, including Austria, Denmark, Germany, and Switzerland. Over 1 million women and men took to the streets to campaign for women's suffrage and labour rights. Then came 1917 and a moment that would change everything. On the 8th of March, women workers in Petrograd, today's St. Petersburg, walked off the job. Their demand was simple: bread and peace. They were protesting against war, hunger and oppression. Within days, their action helped spark the Russian Revolution. And by the end of that year, Russian women had won the right to vote. This event cemented the 8th of March as the official date for International Women's Day, although it was only in 1977 that the United Nations officially recognized the day.
5: After the Second World War, the push for equality became woven into the fabric of the new Europe. As early as 1957, the Treaty of Rome, the EU's founding document, enshrined the principle of equal pay for equal work. Gender equality was there from the very start. Over the decades, the EU has adopted policies on gender equality, in employment, parental leave, and combating gender-based violence. But progress has never been a straight line. Women still earn less than men for the same work. They remain underrepresented in leadership. And gender-based violence is still a reality for far too many.
4: The European Parliament has played a central role in shaping the EU's gender equality agenda in recent years. One landmark step was taken in 2023, when the EU adopted binding pay transparency rules. For the first time, companies would have to show whether men and women are paid equally for the same work. Parliament has also been at the forefront of efforts to combat gender-based violence. After years of calls from MEPs, the EU joined the Istanbul Convention, which is a landmark treaty to end violence against women and domestic violence. On the 1st of October 2023, the convention entered into force, even though several EU countries had not individually ratified it. And in 2024, MEPs made history. They backed the EU's first ever law specifically targeting violence against women and domestic violence. This was a major step forward. Most recently, in November 2025, MEPs sent a clear message to the European Commission. It's time for a new, ambitious plan for gender equality, covering the years 2026 to 2030. They called for tougher action against gender-based violence, better access to healthcare for women, and real progress in closing the pay gap. And they warned that women's rights must be protected, even as some countries push back against equality.
5: The European Parliament has also worked to increase female representation in politics. In 1979, when it held its first direct elections, and Simone Veil was elected president, only 16% of MEPs were women. Today, that number has risen to nearly 40%, making it one of the most gender-balanced parliaments in the world. Every year, around the 8th of March, the European Parliament holds special debates and events to reaffirm its commitment to gender equality.
4: International Women's Day is not just a date. It is a call to strengthen gender equality. After more than a century, the fight for women's rights is still ongoing, and the European Union has a key role to play. Because progress never happens on its own. It takes people, it takes action.
5: This podcast is brought to you by the European Parliament.
9: Meta naħsbu fil-Parlament Ewropew, ħafna drabi nimmaġinaw li l-membri jvvutaw fl-emiċiklu. Fil-verità dawn il-votazzjonijiet isiru biss darba f'xar, waqt is-sessjoni plenarja. Imma fiex jikkonsistu dawn is-sessjonijiet plenarji u kif isiru? Kull xar għajrfaw issu, il-Parlament jiltaqa' fil-plenarja fi Strasburgu għal 4 ijiem. Għal kull sessjoni plenarja jiġi stabbilit program bl-isem Ordre du jour. Ta' spiss jiġu organizzati sessjonijiet parzjali addizzjonali, iżda dawn isiru fi Brussell. Il-laqgħat fis-seduta plenarja jirrappreżentaw l-eżitu tal-ħidma leġislattiva li ssir matul is-sena mill-membri tal-Parlament Ewropew meta dawn jiltaqgħu fil-kumitati parlamentari jew fiħdan il-gruppi politiċi. Huwa wkoll il-mument meta l-membri jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U jkun jistgħu jaqsmu fehmiet tagħhom quddiem il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. Il-membri jistgħu wkoll jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Kunsill f'dak li jissejjaħ il-ħin għall-mistoqsijiet. Matul is-sessjonijiet plenarji, il-Parlament jista' jiddeċiedi li jiddiskuti kwalunkwe suġġett li huwa jqis importanti. Jista' wkoll jitlob il-Kummissjoni Ewropea tressaq proposta dwar xi punt li huwa jqis importanti li jiġi indirizzat. Barra minn hekk, il-membri ta' segwit jilqgħu lil persuni oħra fl-emiċiklu, bħal kapijiet ta' stat, whistleblowers jew attivisti. Iżda l-attività matul is-seduti fil-plenarja prinċipalment ikkonsisti f'dibattiti u votazzjonijiet. Id-dibattiti u l-votazzjonijiet jikkonċernaw tipi differenti ta' dokumenti, skont is-suġġett in kwistjoni u tip ta' proċedura leġislattiva. Insemmu pereżempju r-rapporti parlamentari dwar il-proposti ta' testi leġislattivi tal-Kummissjoni Ewropea. Qabel xejn, it-testi ġeneralment jiġu diskussi fil-plenarja. Il-ħin allokata d-diskorsi li jkun qasir ħafna jiddependi mill-lat ta' deputati li jkunu talbu li intervjenu fuq is-suġġett. Differenza mill-votazzjonijiet li ħafna drabi ma jieħdux bisqin, id-dibattiti jistgħu jdumu sigħat sħaħ jekk qatt kbir ta' membri juru x-xewqa li jintervjenu. Il-membri normalment jagħmlu dan l-intervent bil-lingwa materna tagħhom. U hawn jidħlu l-interpreti li jassiguraw li d-diskorsi li jsiru jiġu interpretati b'mod simultanju għal-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Wara d-dibattiti ikun imiss il-votazzjonijiet. Matul il-votazzjoni ta' rapport parlamentari biex nibqgħu fuq l-istess eżempju, il-membri jistgħu jimmodifikaw it-test bl-emendi. Jekk ikunu jixtiequ li jħassru, jiffurmulaw mill-ġdid, jissostitwixxu jew itejbu xi ħaġa fil-kontenut. L-ewwel, il-membri jivvutaw fuq kull emenda individwali qabel ma jivvutaw fuq it-test sħiħ modifikat. Iżda l-pass huwa pjuttost maġġel. Kultant ikun hemm mijiet ta' emendi li jsir votazzjoni dwarhom waħda wara l-oħra. Bil-kuntrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, il-membri ġeneralment jivvutaw b'turija tal-idejn. Ikun il-President għas-seduta mbagħad li jara l-maġġoranzi. Kif tistgħu timmaġinaw huwa importantissimu li ma jsir l-ebda żball. F'każ tal-li x'kien dubju, il-President għas-seduta jitlob li tintuża sistema ta' votazzjoni elettronika biex jinkisbu riżultati preċiżi. Fil-plenarja, il-Parlament Ewropew ħafna drabi jiddeċiedi b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa, jiġifieri aktar minn nofs il-voti mitfuqa. Sabiex ir-riżultat tal-votazzjoni jkun validu, jeħtieġ li jintlaħaq il-quorum, jiġifieri jrid ikun hemm tal-anqas terz tal-membri preżenti. Jekk il-President jiddikjara li l-quorum ma ntlaħax, il-votazzjoni tkun posposta għas-seduta li jmiss. La darba tkun saret votazzjoni fuq it-test, il-membri jkun jistgħu jieħdu l-kelma sabiex jispjegaw l-għażla tagħhom jew tal-grupp tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tista' wkoll tirreaġixxi għall-eżdu tal-votazzjoni u tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Naturalment, isiru diversi affarijiet oħra fil-plenarja. Huwa impossibbli li nsemmu kollox podcast wieħed. Per eżempju, fil-plenarja jiġi adottat ukoll il-kalendarju annwali tal-ħidma tal-Parlament. Dan l-ippjanar iwassal biex jintażlu l-ġimgħat li fihom isiru l-laqgħat tal-kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi. Fortunatament, id-dibattiti dejjem jiġu trasmessi b'mod dirett fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jibqgħu wkoll miftuħ għall-viżitaturi matul is-sessjonijiet plenarji. Dawk li talibhom il-kurżità jistgħu wkoll ipoġġu fl-emiċiklu e qattaw ftit ħin isegwu dak li jkun għaddej. Dan huwa mod tajjeb biex wieħed jitgħallem ftit aktar dwar kif isiru s-sessjonijiet u biex iħossu li huwa wkoll parti mid-demokrazija fl-azzjoni. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcast fuq Europarl Radio.
10: Ženy jsou dnes aktivní ve všech sférách společnosti. Tvoří nedílnou součást pracovní síly a přebírají přední úlohu v biznisu i politice. Ačkoliv hrají ve společnosti čím dál významnější roli a pronikají i do povolání, která dříve výhradně vykonávali muži, musí ještě k plné rovnosti s opačným pohlavím urazit dlouhou cestu. Potýkají se totiž i nadále s problémy, jako je násilí, obtěžování nebo diskriminace. To vše přetrvává zatím na všech úrovních společnosti. Standard Phrase. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu si něco povíme o tom, co Evropská unie dělá pro posílení rovnosti žen a mužů v Evropě, aby tak naše společnost byla férovější. Evropská unie bojuje za zkvalitňování života žen a za dosažení vyváženějšího zastoupení obou pohlaví ve všech oblastech společnosti. Jejím cílem je, aby tak naše společnost byla pro všechny spravedlivější. Unie bere v potaz to, že rovnost žen a mužů je základním předpokladem pro inovativní, konkurenceschopnou a prosperující evropskou ekonomiku. Staví rovněž na tom, že rovnost obou pohlaví nejenže podporuje vznik pracovních míst a produktivitu, ale je také základním právem pro každého. zlepšuje kvalitu našeho života a vede ke stabilnější a odolnější demokracii. U příležitosti letošního Mezinárodního dne parlamentarismu, který se zaměřil právě na toto téma, vyzvala předsedkyně Europarlamentu Roberta Metsolová parlamenty na celém světě, aby spojili své síly a spolupracovali na utváření spravedlivější společnosti. Jedině společnými silami můžeme řešit nerovnost, která představuje každodenní překážku pro ženy v naší společnosti. Sahá od pracoviště až po domácnost a dokonce je přítomna i v našich parlamentech. Čeká nás ještě mnoho práce, ale jsem přesvědčena, že díky posílené meziparlamentní spolupráci a dialogu můžeme vybudovat lepší a rovnější svět, který bude ku prospěchu nás všech. Samotný Evropský parlament dal jasně najevo své odhodlání prosazovat rovnost žen a mužů při své činnosti. To prokázal tím, že na druhé funkční období do svého čela opět zvolil Robertu Metsolovou. Vytvořil také stálý výbor, který se věnuje právům žen a rovnosti obou pohlaví. Kromě toho parlament v roce 2020 zahájil projekt s názvem Evropský týden rovnosti žen a mužů. Ten se od té doby koná každý rok. Během něj se parlamentní výbory snaží posoudit svou agendu právě z perspektivy rovnosti obou pohlaví. Parlament vedle toho setrvale po Evropské komisi požaduje, aby na poli genderové rovnosti navrhla a předložila příslušné legislativní návrhy. Nyní se podívejme na konkrétní kroky, které Unie podniká k vymýcení této nerovnosti ve svých členských státech. Evropská komise vypracovala komplexní strategii pro rovnost žen a mužů na období let 2020 a 2025. 7. března letošního roku, den před Mezinárodním dnem žen, pak přijala plán pro práva žen. Tento materiál připravuje půdu pro další opatření na období po roce 2025, analyzuje dosažený pokrok a upozorňuje na oblasti, kde je ještě potřeba dosáhnout zlepšení. Jednou z těchto oblastí je pracoviště. Zde přetrvávají vážné problémy, mezi něž patří například rozdíly v odměňování obou pohlaví. Dokonce i když žena vykonává stejnou práci jako muž nebo se jedná o práci stejné hodnoty, je velmi pravděpodobné, že za to dostane méně peněz. Unijní strategie pro rovnost žen a mužů stanoví pravidla transparentnosti v odměňování. Ta vyžadují, aby zaměstnavatelé poskytli svým zaměstnancům informace například o průměrných úrovních platů v daném podniku. Členské státy musí tato pravidla začlenit do svého vnitrostátního práva do června 2026. Nerovné platové ohodnocení za stejnou práci však nepředstavuje pro ženy na pracovišti jedinou obtíž. Je pro ně také složitější šplhat po kariérním žebříčku a dostat se na vedoucí manažerské pozice. Z tohoto důvodu v rámci uvedené unijní strategie rovněž figuruje směrnice týkající se vyváženého zastoupení obou pohlaví ve správních radách větších společností. To poskytne kvalifikovaným ženám skutečnou šanci získat vrcholová pracovní místa ve společnostech, jež jsou přítomné na burze a mají více než 250 zaměstnanců. Uvedená směrnice po zaměstnavatelích požaduje, aby nejméně 40% míst nevýkonných členů orgánů společností nebo nejméně 33% míst všech členů orgánů společností obsadili osobami nedostatečně zastoupeného pohlaví. Na dosažení tohoto cíle přitom mají čas do poloviny roku 2026. Strategie také poskytuje rodičům a pečujícím osobám určitá práva, která mají ženám usnadnit přístup na trh práce a rodičům pomoci sladit jejich rodinný a pracovní život. Zásadní prvek strategie v tomto úsilí tvoří předškolní vzdělávání a péče. Mezi další významné přínosy strategie patří zavedení otcovské dovolené v délce 10 dnů a rodičovské dovolené v délce 4 měsíců ve všech zemích Unie. Tato pravidla pomohla zajistit, aby nebyla opomíjena úloha otců při péči o děti a naopak, aby matky měly možnost vyvážit svou práci s výchovou dětí. Kromě řešení otázky, aby obě pohlaví měla rovná pracovní práva, se Unie zabývá také genderově podmíněným násilím. Netoleruje žádnou formu tohoto násilí, ať už jde o pronásledování, sexuální obtěžování, znásilnění, fyzické i psychické zneužívání nebo nucené sňatky a sterilizace. Proto byla zavedena pravidla pro kriminalizaci takového jednání. Ta vyžadují, aby země Unie chránily oběti a poskytly jim přístup ke spravedlnosti a podpůrným strukturám, jako jsou azylové domy, krizová centra pro oběti znásilnění nebo linky pomoci. Unie se rovněž připojila k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která je také známá jako Istanbulská úmluva. Ta vyžaduje, aby Unie zavedla právní předpisy, politiku a podpůrné služby, jejichž cílem bude prevence násilí páchaného na ženách a boj proti němu. Souhrnně lze říci, že všechny tyto kroky dokládají, že Evropská unie je na správné cestě k dosažení genderově rovné Evropy. Leží před námi ale ještě dlouhá cesta, než zcela odstraníme rozdíly v odměňování žen a mužů, zajistíme plnou účast žen na trhu práce a vymítíme genderově podmíněné násilí. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
11: Nagrada Sacharov za slobodu myšlenia za 2025. Zatočení novinári Andrej Pačubuti z Bielorusa i Mzia Amaglobeli z Grúzie dobitnici sú nagrade Sacharov za slobodu myšlenia Európskog parlamenta za 2025. Andrej Pačubuti novinár, eseisti bloger iz poľské manine u Bielorusu, poznat po kritici režima Aleksandra Lukašenka. Postao je symbol borbe za slobodu i demokraciju u toj zemlji. Pritvoren je 2021. i osuđen na 8 godina zatvora u kažnjeničkoj koloniji. Parlament je u više navrata pozvao na njegovo hitno i bezuvjetno puštanje na slobodu. Mzia Amaglobeli gruzijska je novinarka i direktorica mrežnih medija. Pritvorena je 2025. zbog sudjelovanja u protuvladinu prosvjedu te je osuđena na 2 godine zatvora na temelju politički motiviranih optužbi. Kao prva politička zatvorenica u Gruziji od neovisnosti te zemlje i borkinja za slobodu izražavanja, postala je simbol gruzijskog prodemokratskog prosvjednog pokreta koji se od izbora u listopadu 2024. protivi režimu stranke Gruzijski san. Drugi finalisti bili su studenti iz Srbije te novinari i humanitarni radnici u Palestini i svim područjima sukoba koje predstavljaju Sindikat palestinskih novinara, Crveni polumjesec i Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku. Nagrada se dodjeljuje od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.

0: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
1: Od přijetí cílů udržitelného rozvoje OSN v roce 2015 je pro země na celém světě prioritou ekologický a digitální pokrok. Investují proto do výzkumu a inovací. Aby měly investice co největší přínos, snaží se přitom sdružovat zdroje a zapojovat různé zúčastněné strany podle toho, jakých konkrétních cílů chtějí dosáhnout. Investice do výzkumu a inovací jsou investicemi do budoucnosti Evropy. Pomáhají nám být konkurenceschopní v celosvětovém měřítku a zachovat si náš sociální model. Zlepšují každodenní život milionů lidí v Evropě i na celém světě. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě si řekneme více o programu Horizont Evropa, stěžejním programu Evropské unie pro výzkum a inovaci. Evropská unie investuje do dlouhodobých programů pro výzkum a inovace, aby posílala své postavení ve vědě a průmyslu. Snaží se tím také přispět k řešení problémů, jako je změna klimatu, například pomocí udržitelné dopravy či obnovitelné energie. V neposlední řadě chce také zajistit, aby se z technologických objevů staly produkty se skutečným komerčním potenciálem a posílit mezinárodní spolupráci. Horizont Evropa je největším programem Evropské unie pro výzkum a inovaci. Na období 2021 až 2027 získal rozpočet ve výši 95,5 miliardy eur. Není to ale jen program financování. Představuje závazek Evropské unie podporovat vynikající vědu a inovace a řešit společenské problémy ve všech členských státech. Tento ambiciózní program podporuje badatele, podniky a politiky v tom, aby evropský výzkum a inovace drželi na světové špičce. Program Horizont Evropa stojí stejně jako jeho předchůdce Horizont 2020 na třech hlavních pilířích. První z nich se jmenuje Vynikající věda a podporuje špičkový evropský výzkum a prvotřídní znalosti a dovednosti. Druhý pilíř nese název Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu a zaměřuje se na podporu inovací v odvětvích, která mají zásadní význam pro vedoucí postavení Evropy v ekonomice. Poslední pilíř Inovativní Evropa se snaží podporovat revoluční inovace a posílit systém evropských inovací jako celek. Program Horizont Evropa rovněž zavedl mise, jež mají za úkol řešit naléhavé společenské výzvy, jako je rakovina, změna klimatu a zhoršující se stav našich oceánů a půdy. Mise jsou navrženy tak, aby ve stanoveném časovém rámci dosáhly měřitelných cílů. Program také podporuje tzv. Evropská partnerství, která umožňují koordinaci výzkumných a inovačních činností mezi Evropskou unií, vládami členských států a soukromým sektorem. Horizont Evropa nabízí různé typy grantů a podporuje výzkumné pracovníky, univerzity, podniky a další organizace v tom, aby předložili své projektové nápady. Ty se mohou týkat široké škály témat, od zdraví a změny klimatu až po digitální technologie a energetiku. Mnoho projektů financovaných z programu Horizont Evropa má potenciál měnit lidské životy. Týká se to například vývoje nových zdravotnických technologií a pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Uveďme si dva konkrétní příklady. První z nich je iniciativa s názvem Next Gen Biopest, která se snaží vyvinout revoluční způsob, jak zakročit i s těmi nejzarputilejšími škůdci ovoce a zeleniny a zůstat přitom šetrný k životnímu prostředí. Běží od března 2024 do února 2028 a její rozpočet, který činí více než 6 milionů eur, je z 90% financován z programu Horizont Evropa. Iniciativu koordinuje řecká organizace FORT. Projekt se snaží snížit závislost na syntetických přípravcích k hubení hmyzu a zároveň zvýšit sklizeň, chránit lidské zdraví a podporovat udržitelné zemědělství. Druhým příkladem je iniciativa Omixense, do níž je zapojeno 5 členských států Unie. Od ledna 2024 vyvíjí průlomovou metodu k odhalení rakoviny plic. Pomáhají k tomu špičková technologie, která využívá vlastností světla. Díky tomu bude možné snáze diagnostikovat nemalobuněčný karcinom plic, což je nejběžnější forma zhoubných plicních nádorů. Koordinaci projektu má na starosti Katalánský institut pro bioinženýrství. Zapojuje do něj špičkové univerzity i podniky v oboru a kombinuje pokročilé technologie, jako je umělá inteligence, mikrofluidika a metamateriály. Iniciativa Omicsense slibuje nejen lepší diagnostiku rakoviny, ale připravuje také půdu pro inovace, jako je personalizovaná medicína a zdravotní péče na dálku. V každém členském státě fungují národní kontaktní místa, která žadatelům usnadňují orientaci v tom, co jim program Horizont Evropa může nabídnout. Kontaktní místa poskytují pokyny, praktické informace a pomoc týkající se všech aspektů účasti v programu. Program podporuje nejen přeshraniční spolupráci, ale také konkurenční prostředí, v němž na financování dosáhnou jen ty nejlepší nápady a projekty. Tento dvojí přístup má zajistit, aby si Evropská unie v oblasti výzkumu a inovací udržela přední světové postavení. Evropský parlament hraje při utváření programu Horizont Evropa klíčovou úlohu. Europoslanci se starají o to, aby byl v souladu s širšími politickými cíly Evropské unie, jako je Zelená dohoda pro Evropu a digitální strategie. Parlament se zasazuje také o větší financování programu, protože uznává jeho význam pro stimulaci hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a blahobyt společnosti. Program Horizont Evropa je důkazem závazku Evropské unie k podpoře výzkumu a inovací. Poskytuje značné finanční prostředky, podporuje projekty spolupráce a řeší společenské výzvy, čímž pomáhá utvářet udržitelnou a prosperující budoucnost pro všechny Evropany. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Parlamentul European a publicat la începutul lunii octombrie 2024 rezultatele primului sondaj Eurobarometru realizat după alegerile europene. Costul vieții și situația economică sunt, potrivit sondajului, principalele preocupări ale cetățenilor europeni. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru realizat în urma alegerilor europene din iunie 2024, solicitat de Parlamentul European. Creșterea prețurilor, costul vieții și situația economică au fost principalele subiecte care au motivat peste 40% dintre cetățenii europeni să voteze la ultimele alegeri europene. O treime dintre votanți afirmă că situația internațională a fost unul dintre motivele pentru care s-au prezentat la urne, iar un număr similar menționează ca motiv apărarea democrației și a statului de drept. Migrația, mediul și schimbările climatice, precum și apărarea și securitatea Uniunii Europene, s-au situat la egalitate pe locul 5 în rândul celor mai menționate subiecte. Doi respondenți din trei sunt optimiști în legătură cu viitorul Uniunii, iar apartenența la Uniune este privită ca un fapt pozitiv. 7 din 10 persoane consideră că țara lor a beneficiat de statutul de membru a Uniunii, o cifră care a rămas stabilă în ultimii ani. În general, cetățenii menționează 4 motive principale pentru atitudinea lor pozitivă. În primul rând, cooperarea crescută dintre țările Uniunii. În al doilea rând, contribuția Uniunii la protejarea păcii și la întărirea securității. Cetățenii apreciază și că Uniunea contribuie la creșterea economică și încurajează crearea de noi locuri de muncă. Încrederea în democrația parlamentară europeană a rămas ridicată. 42% dintre cetățenii europeni care au participat la sondaj au o imagine pozitivă despre Parlamentul European. Acesta este cel mai bun rezultat înregistrat până acum. Sondajul indică și că mulți cetățeni consideră că a vota la alegerile europene este ceva normal în contextul democrației. Întrebați ce anume i-a determinat să meargă la vot, aproape jumătate dintre votanți au răspuns că votează de fiecare dată, în timp ce 4 din 10 au spus că este datoria lor de cetățean. Sondajul a fost realizat în lunile iunie și iulie 2024 de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.

0: Juunis valitakse parlamenti 720 liiget, nii et parlamendi uus koosseis on 15 liikme võrra suurem kui praegune. Vaatame lähemalt, kuidas Euroopa parlamendi kohad liikmesriikide vahel jaotuvad. Kohad jaotatakse kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel, mis seati sisse Lissaboni lepinguga. Igale liikmesriigile on ette nähtud kindel arv kohti. Suurematel riikidel on rohkem kohti ja väiksematel riikidel vähem. Suurematest riikidest pärit parlamendiliikmed esindavad suuremat arvu kodanikke kui väiksematest riikidest pärit parlamendiliikmed. Võtame näiteks Saksamaa, mille rahvaarv on Euroopa Liidu suurim. Sellest tulenevalt on Saksamaal ka kõige rohkem kohti Euroopa parlamendis, 96. Võrdluseks on väikestel riikidel nagu Malta, Luksemburg ja Küpros ainult 6 kohta. See on ka minimaalne kohtade arv, mille ühele liikmesriigile võib eraldada. Saksamaal on üks koht ligi 860 000 elaniku kohta ja Maltal on üks koht ligi 90 000 elaniku kohta. See süsteem tagab, et olenemata elukohariigist on iga kodaniku hääl võrdse kaaluga. Parlamendi istungisaalis istuvad parlamendiliikmed poliitilise kuuluvuse järgi moodustatud fraktsioonide, mitte rahvuste kaupa. Pärast 2019. aasta valimisi ametisse astunud parlamendi 9. koosseis moodustas 7 fraktsiooni. Fraktsioonide arv võib aga muutuda. Kui koondub vähemalt 23 parlamendiliiget, kes esindavad vähemalt veerandit liikmesriikidest, võivad nad luua uue fraktsiooni. Euroopa parlamendi koosseis peegeldab Euroopa mitmekesist poliitilist maastikku. Euroopa parlamendil on oluline roll Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide kujundamisel. Sellel on suur mõju miljonitele liidu kodanikele. Just sellepärast on tähtis, et kõik kodanikud annaksid eelseisvatel valimistel oma hääle. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Demokraatiat ei tohi pidada enesestmõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja vastutus ning meil kõigil on võimalus panustada demokraatia arengusse. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα, θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πώς αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπενχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτριες στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλύτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγε εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Auzim des vorbindu-se despre legislația Uniunii care se adoptă la Bruxelles, dar ce se întâmplă când ea este încălcată sau când țările o interpretează diferit? Aici intervine Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea de Justiție este autoritatea judiciară a Uniunii Europene. Misiunea ei să asigure că legislația Uniunii este interpretată și aplicată uniform de toate țările membre. Acest lucru înseamnă că țările, instituțiile și companiile respectă exact aceleași norme, iar drepturile noastre în calitate de cetățeni europeni sunt protejate. Această autoritate judiciară își are sediul la Luxemburg și este alcătuită din două organisme principale. Primul este însăși Curtea de Justiție, care intervine atunci când instanțele naționale nu sunt sigure cum să interpreteze legislația europeană. Instanțele pot cere o așa numită decizie preliminară, adică o interpretare a legislației a cărei aplicare este obligatorie. Totodată, Curtea de Justiție revizuiește anumite acte ale Uniunii pentru a constata dacă ar trebui anulate și judecă recursuri privind aspecte juridice ridicate de Tribunalul de Primă Instanță a Uniunii. Al doilea organism este acest Tribunal de Primă Instanță, care se ocupă în principal de dosare înaintate de persoane, companii sau organizații, de cele mai multe ori pentru a contesta decizii luate de instituțiile Uniunii Europene. Curtea de Justiție are câte un judecător din fiecare țară a Uniunii. Acești magistrați sunt asistați de avocați generali care redactează avize juridice independente pentru a ajuta curtea să ia hotărâri. Audierile în instanță sunt publice și beneficiază de traducere simultană în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Primul președinte al Curții de Justiție a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a fost Massimo Pilotti, un judecător italian. În discursul său inaugural din 1952, el a reușit să surprindă foarte bine spiritul care animă curtea.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Judecătorii curții au o singură aspirație, să se arate demni de încrederea care le-a fost acordată de statele membre, deci să se consacre integral binelui comunității.
3: Al bene della comunità.
2: Care sunt însă cauzele în care se pronunță Curtea de Justiție? Să le luăm în ordine. În primul rând, Curtea soluționează litigiile care apar atunci când țările încalcă dreptul european, de exemplu atunci când o țară membră nu pune în aplicare în mod corect o directivă a Uniunii Europene. În al doilea rând, intervine atunci când instanțele naționale îi cer ajutorul. De exemplu, dacă un tribunal italian sau polonez nu știe cum să interpreteze o normă a Uniunii, poate să ceară clarificări din partea Curții de Justiție. În al treilea rând, Curtea intervine când deciziile instituțiilor europene sunt contestate. Să ne imaginăm de pildă că Parlamentul sau Comisia Europeană adoptă un regulament, iar cineva consideră că acesta încalcă drepturile fundamentale. Dacă împărtășește această opinie, Curtea de Justiție poate anula legislația respectivă. Una dintre cele mai faimoase hotărâri ale Curții a fost pronunțată în 2017. Ea a decis atunci că Uber este o companie de transport, nu doar o platformă digitală. Această hotărâre a schimbat modul în care compania este reglementată în Europa. Dar cum vă afectează toate acestea în mod direct? Fie că achiziționați ceva online, că lucrați în străinătate sau că vă preocupă protecția datelor, legislația Uniunii are un impact asupra vieții dumneavoastră, iar Curtea de Justiție se asigură că legislația este aplicată echitabil. Hotărârile curții creează precedente, care influențează viitoarele politici ale Uniunii pe teme precum migrația, politicile climatice sau drepturile consumatorilor și nu numai. Așadar, data viitoare când veți auzi de o decizie europeană importantă sau de o luptă juridică pe tema drepturilor digitale, să știți că, departe de lumina reflectoarelor, Curtea de Justiție a Uniunii apără statul de drept în întreaga Uniune Europeană. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
4: Dlouhodobý rozpočet Evropské unie se nazývá víceletý finanční rámec. K čemu vlastně slouží? Umožňuje plánovat dlouhodobé projekty a investovat do nich. Určuje, kolik peněz může Unie vložit do různých oblastí politiky. Pomáhá nejen městům, regionům a podnikům, ale také milionům studentů, tisícům výzkumných pracovníků a nevládním organizacím. I díky němu máme zdravější a bezpečnější potraviny, nové a lepší silnice, železnice a letiště, čistší životní prostředí a bezpečnější vnější hranice Unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě probereme, co je to víceletý finanční rámec. Víceletý finanční rámec je v zásadě dlouhodobým rozpočtovým plánem Evropské unie. Stanoví výdajové priority a limity Unie na 7 let a zajišťuje, aby finanční zdroje byly v souladu s jejími politickými a hospodářskými cíly. Také určuje strukturu ročních rozpočtů a pomáhá vyvážit protichůdné zájmy členských zemí. Přiděluje finance do různých oblastí, například do méně rozvinutých regionů, na dotace a rozvoj venkova, na humanitární pomoc, do ekologické a digitální transformace či do unijní zahraniční politiky. Začněme s trochou historie. Evropské hospodářské společenství i Evropské společenství pro atomovou energii byly založeny v roce 1957 římskými smlouvami. Byly financovány z příspěvků členských států. V roce 1970 Rada přijala rozhodnutí o systému vlastních zdrojů a poskytla Evropskému hospodářskému společenství vlastní zdroje. Koncept víceletého finančního rámce vznikl v reakci na řadu rozpočtových krizí v 80. letech 20. století, kdy se Rada a Evropský parlament nedokázali včas dohodnout na rozpočtu na následující rok. První interinstitucionální dohoda o víceletém finančním plánu byla uzavřena v roce 1988. Avšak až v roce 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, došlo k přeměně interinstitucionální dohody na právně závazný akt, tedy víceletý finanční rámec. Současný rámec platí od roku 2021 do roku 2027 a stanoví rozpočet Evropské unie na více než 1,2 bilionu eur. Unijními prioritami, které tento rozpočet podporuje, jsou ekologická transformace, digitální inovace a oživení po pandemii. Vytvořit stávající dlouhodobý rozpočet byl složitý proces. V roce 2018, kdy započala jednání, stála Unie před několika zásadními změnami. Spojené království zrovna Unii opouštělo a také vznikla potřeba financovat nové priority, jako jsou opatření v oblasti klimatu a digitální infrastruktura. Situaci v roce 2020 zkomplikovala koronavirová pandemie. Po intenzivních jednáních se podařilo víceletý finanční rámec dohodnout na konci roku 2020. Spojil se s fondem na podporu oživení Next Generation EU, který v té době činil 750 miliard eur a jehož úkolem bylo obnovit evropské ekonomiky, které pandemie zasáhla nejvíce. Nástroj Next Generation EU naprosto změnil koncepci tím, že zavedl kombinaci grantů a půjček na podporu členských zemí. Jak už jsme zmínili, stávající rámec stanoví výdajové priority Unie na období 2021 až 2027. Zaměřuje se mimo jiné na ekologickou a digitální transformaci. Značné finanční prostředky jsou vyčleněny na klimatické iniciativy. Unie totiž usiluje o to, aby nejméně 30% finančních prostředků z rozpočtu a nástroje Next Generation EU šlo na financování cílů souvisejících s klimatem. Unie ekologickou a digitální transformaci podporuje nejen obecně, ale chce také zajistit, aby z růstu těžily všechny evropské regiony. Používá na to mechanismy, jako je nástroj pro oživení a odolnost, který je ústředním prvkem nástroje Next Generation EU, či fondy soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj. V jádru dlouhodobého rozpočtu jsou i výzkum a inovace. Unie chce věnovat více prostředků do programů, jako je Horizont Evropa. Část finančních prostředků se přiděluje na obranu a vnější vztahy, čímž se zvyšuje bezpečnostní kapacita Unie a povzbuzuje mezinárodní spolupráce. V únoru 2024 s ohledem na vyvíjející se politickou a hospodářskou situaci došlo k revizi víceletého finančního rámce. Změny vychází z potřeby přizpůsobit se inflaci a válce na Ukrajině, která vyvinula nový tlak na unijní zdroje. Změnu rozpočtu si vyžádaly i energetická krize a zvýšené výdaje na obranu. Unie se rozhodla přidělit dodatečné zdroje na posílení obrany Evropské unie a na podporu Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím konfliktem. Náklady také rostou v mnoha odvětvích, zejména v energetice a infrastruktuře. I tomu se Unie musela přizpůsobit a víceletý rámec upravila podle inflace. Také potvrdila, že dodrží závazek podporovat ekologickou transformaci a investovat do technologií, přičemž více finančních prostředků má směřovat do energie z obnovitelných zdrojů a do digitální infrastruktury. O víceletém finančním rámci nerozhodují pouze členské země. Podléhá přísnému schvalovacímu procesu, v němž Evropský parlament hraje klíčovou úlohu. Pojďme se podívat blíže na to, jak tento proces funguje. Víceletý finanční rámec se přijímá zvláštním legislativním postupem. Jako první musí dát souhlas parlament, pak teprve může jednat rada. Parlament je jeden ze tří hlavních rozpočtových orgánů Unie a proto musí také zajistit, aby výdaje v ročních rozpočtech byly v souladu se stropy, které víceletý finanční rámec stanovuje. Parlament dále přezkoumává každý oddíl rozpočtu, aby zajistil, že financování je v souladu s unijními cíly, jako jsou opatření v oblasti klimatu, inovace a sociální soudržnost. Parlament má též rozhodující úlohu při všech přezkumech nebo revizích rámce v polovině období, jako jsou změny provedené v únoru 2024, které zajišťují, aby unijní výdaje i nadále odrážely její vyvíjející se priority. Stručně řečeno, i když v diskuzích o víceletém finančním rámci často dominují členské země, Evropský parlament má značný vliv na výsledek a stará se o to, aby odrážel potřeby veřejnosti a dlouhodobé cíle Evropské unie. Evropská unie nadále čelí novým změnám, od geopolitického napětí až po hospodářské tlaky. Proto bude víceletý finanční rámec stále zásadní pro nalézání nových cest a přístupů. Nedávná krize z roku 2024 ukazuje, že rámec je třeba přizpůsobovat potřebám, aby při řešení globálních krizí dosáhly všechny země Unie stability i růstu. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
5: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten paikat jaetaan parlamentissa. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lainsäätäjä. Se edustaa 27 jäsenmaata ja ajaa miljoonien EU-kansalaisten etuja. Olkoon poliittinen suuntautuminen ja vakaumus mikä tahansa, Euroopan parlamentin paikkajako osoittaa, miten tärkeää unionille on edustuksellinen demokratia. Tänä vuonna parlamenttiin valitaan 720 jäsentä, eli meppiä. Jäseniä tulee siis olemaan 15 enemmän kuin nykyisessä parlamentissa. Jotta ymmärtäisimme paremmin, miten demokraattinen prosessi toimii EU:ssa, tarkastelemme nyt tarkemmin tapaa, jolla Euroopan parlamentin paikat jaetaan EU-maiden kesken. Paikat jaetaan alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Periaate otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Näin se tapahtuu. Kullekin maalle jaetaan tietty määrä paikkoja. Suuremmilla mailla on enemmän ja pienemmillä mailla puolestaan vähemmän paikkoja. Suurempien maiden mepit edustavat myös suurempaa määrää ihmisiä kuin pienempien maiden mepit. Otetaan esimerkiksi Saksa. Se on väkiluvultaan suurin EU-maa ja siksi sillä on myös eniten paikkoja, eli yhteensä 96 paikkaa. Pienimmillä mailla on puolestaan vain 6 paikkaa, se on samalla myös vähimmäismäärä. Tällaisia maita ovat muun muassa Malta, Luxemburg ja Kypros. Saksalla on siis yksi paikka noin 860 000 asukasta kohti, kun taas Maltalla on yksi paikka noin 90 000 asukasta kohti. Näin varmistetaan, että jokaisen kansalaisen äänellä on sama painoarvo riippumatta siitä, missä maassa hän asuu. Mepit kuuluvat parlamentissa poliittisiin ryhmiin, jotka ovat järjestäytyneet poliittisen suuntautumisen eikä kansalaisuuden mukaan. 9. vaalikaudella, eli vuodesta 2019 vuoteen 2024, poliittisia ryhmiä oli 7, mutta näin ei ole aina. Poliittisen ryhmän voi muodostaa, jos jäseniä on vähintään 23 ja he edustavat vähintään 1/4 EU-maista. Kesäkuussa pidettävien EU-vaalien jälkeen paikkajako kuvastaa unionin monipuolista poliittista kenttää. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun se päättää lainsäädännöstä ja politiikasta, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään kaikkialla EU:ssa. Tämä on vain yksi syy siihen, miksi vaaleissa on tärkeää äänestää. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol.
6: Elk jaar op 8 maart vieren mensen over de hele wereld Internationale Vrouwendag. Het is een dag waarop we de strijd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen herdenken en de geboekte vooruitgang op dit gebied vieren. De oorsprong van Internationale Vrouwendag ligt in de arbeidersbewegingen die meer dan 100 jaar geleden hebben plaatsgevonden en tot doel hadden verandering tot stand te brengen. Europa speelde daarin een sleutelrol. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten hebben we het over de belangrijkste momenten in de strijd voor gendergelijkheid. Zoals gezegd ligt de oorsprong van Internationale Vrouwendag in de arbeidersbewegingen die rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw ontstonden. Activisten brachten de bal aan het rollen. In de Verenigde Staten streden vrouwelijke arbeiders in de textielindustrie voor betere lonen, kortere werktijden en stemrecht. In 1908 gingen in New York maar liefst 15.000 vrouwen de straat op en een jaar later werd in de VS de eerste Nationale Vrouwendag gehouden. In Europa kwam het idee voor een vrouwendag pas echt van de grond toen de Duitse activiste Clara Zetkin in 1910 tijdens een belangrijke internationale socialistische vrouwenconferentie in Kopenhagen met het gedurende voorstel kwam om een internationale vrouwendag uit te roepen. Een speciale dag voor vrouwenrechten die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd. Het doel was om vrouwen over landsgrenzen heen te verenigen in de strijd voor stemrecht, gelijk loon en eerlijke arbeidsomstandigheden. De afgevaardigde in de conferentie steunde haar voorstel zonder aarzelen. Een jaar later, in 1911, werd de eerste officiële Internationale Vrouwendag gevierd in verschillende Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan 1 miljoen vrouwen en mannen gingen de straat op om te strijden voor kies- en arbeidsrechten voor vrouwen. Maar in 1917 gebeurde er iets dat alles zou veranderen. Op 8 maart legden de vrouwelijke arbeiders in Petrograd, nu Sint-Petersburg, hun werk neer. Hun eis was simpel: brood en vrede. Ze protesteerden tegen oorlog, voedseltekorten en onderdrukking. Hun betogingen leidden na enkele dagen tot de ontketening van de Russische revolutie en leverden hen aan het einde van datzelfde jaar nog stemrecht op. Door deze gebeurtenis werd 8 maart de officiële datum voor de Internationale Vrouwendag, hoewel deze dag pas in 1977 door de Verenigde Naties werd erkend. Na de Tweede Wereldoorlog werd de strijd voor gendergelijkheid een onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe Europa. Al in 1957 werd in het Verdrag van Rome, het document waarmee de EU werd opgericht, het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk vastgelegd. Gendergelijkheid was dus al vanaf het begin in het verdrag verankerd. In de loop der jaren heeft de EU een beleid ontwikkeld voor gendergelijkheid op de werkvloer, ouderschapsverlof en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Maar vooruitgang is geen rechtlijnig proces. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ook blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies en krijgen te veel vrouwen nog steeds te maken met gendergerelateerd geweld. Het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de agenda voor gendergelijkheid van de EU. Zo heeft het onder meer aangedrongen op concrete maatregelen, zoals de invoering van bindende EU-regels voor loontransparantie in 2023. Voor het eerst moeten bedrijven aantonen dat mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Het parlement heeft ook een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De parlementsleden hebben er jarenlang voor gepleit dat de EU het verdrag van Istanbul zou ondertekenen. Een baanbrekend verdrag dat tot doel heeft een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op 1 oktober 2023 trad het verdrag in werking binnen de EU, ondanks het feit dat verschillende EU-landen het nog niet afzonderlijk hadden bekrachtigd. In 2024 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor de eerste EU-wetgeving ooit die specifiek gericht is op de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Hiermee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Onlangs, in november 2025, hebben de leden van het Europees Parlement ook een duidelijke boodschap naar de Europese Commissie gestuurd. Er moet namelijk een nieuw ambitieus plan voor gendergelijkheid komen voor de periode 2026-2030. De parlementsleden riepen op tot strengere maatregelen tegen gendergerelateerd geweld. Betere toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen en echte vooruitgang op het gebied van loonverschil tussen vrouwen en mannen. Ze benadrukten dat de rechten van vrouwen beschermd moeten worden, ook al zijn er landen die zich tegen gendergelijkheid verzetten. Daarnaast heeft het Europees Parlement zich ingezet om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te vergroten. In 1979, tijdens de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, waarbij Simone Veil als voorzitter werd gekozen, bedroeg het aantal vrouwelijke parlementsleden slechts 16%. Inmiddels is dat aantal gestegen tot bijna 40%, wat het Europees Parlement tot een van de meest genderevenwichtige parlementen ter wereld maakt. Elk jaar rond 8 maart organiseert het parlement speciale debatten en evenementen om zijn toewijding aan gendergelijkheid te benadrukken. Internationale Vrouwendag is meer dan alleen een datum. Het is een oproep tot actie om gendergelijkheid te bevorderen. Na meer dan een eeuw blijft de strijd voor vrouwenrechten voortduren. De EU speelt daarin een belangrijke rol, want vooruitgang komt er niet vanzelf. Daar zijn mensen en actie voor nodig. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
7: Ko tu zini par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju? Tu iespējams zini priekšsēdētāju vārdu un to, ka parlamenta priekšsēdētājiem Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga loma. Šajā pārraidē pastāstīsim par šo amatu vairāk. Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ievēlē. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiek reizi 5 gados, taču Eiropas parlaments ievēlē savu priekšsēdētāju ik pēc 2,5 gadiem. Tā nav bijis vienmēr. Līdz 1979. gadam parlamentu priekšsēdētājus izraudzījās katru gadu vai reizi 2 gados. Kopš 1979. Gada katrā parlamenta sasaukumā pirmās priekšsēdētāja vēlēšanas parasti notiek jūlijā, pirmajā plenārsesijā pēc Eiropas vēlēšanām. Otrās priekšsēdētāja vēlēšanas notiek 2,5 gadus vēlāk, parlamenta sasaukuma periodu vidū. Piemēram, pavisam nesen, 2024. Gada 16. Jūlijā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā tika atkārtot ievēlēta Roberta Metsola. Viņas pilnvaru termiņš beigsies 2027. Gada 1. Janvārī.
8: This will remain the house of every person in Europe.
7: Šī arī turpmāk būs iestāde, kas kalpoja ikvienam cilvēkam Eiropā. Kopā mums ir jāiestājas par politiku, kas attaisno cerības, par sapni, kas ir Eiropa, par joprojām nepiepildīto mūsu priekšteču, dibinātāju apņemšanos. Pēc 2,5 gadiem šajā amatā es joprojām vēlos, lai cilvēki atgūtu pārliecību un no jauna dedzīgi iestātos par mūsu projektu. Pārliecību, kas ir vajadzīga, lai padarītu mūsu kopīgo telpu drošāku, taisnīgāku un vienlīdzīgāku. Pārliecību, ka kopā mēs esam stiprāki un labāki. Pārliecību, ka mūsu Eiropa ir Eiropa visiem. Kā izraugās Eiropas parlamenta priekšsēdētāji? Priekšsēdētāja amata kandidātus izvirz viena no parlamenta 8 politiskajām grupām vai grupa, kurā ir vismaz 36 Eiropas parlamenta deputāti. Kandidātu, kurš aizklātajā balsojumā saņēmis absolūtu balsu vairākumu, ievēlē par priekšsēdētāju. Dažreiz balsošana var notikt vairākās kārtās. Ja pēc 3 balsošanas kārtām neviens no kandidātiem nav uzvarējis, galīgajā balsojumā sacenšas tikai tie 2 kandidāti, kas 3. Kārtā ieguvuši vislielāko balsu skaitu. Priekšsēdētāju ievēl ar absolūtu nodoto balsu vairākumu, nevis ar deputātu absolūtu balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka kopējā balsu skaitā netiek ņemts vērā atturēšanās un nenodots vai nederīgs balsis. Roberta Metsola tika atkārtot ievēlēt amatā jau 1. Kārtā. Par viņu nobalsoja 562 no pavisam 720 deputātiem. Pēc ievēlēšanas viens no priekšsēdētājas galvenajiem uzdevumiem ir vadīt plenārsēdes. Proti, priekšsēdētāji atklāja, pārtrauc un slēdz sēdes. Priekšsēdētāji lem par grozījumu pieņemamību, par padomēju un Eiropas komisijai uzdotajiem jautājumiem un par parlamenta ziņojumu atbilstību Eiropas parlamenta reglamentam. Viņa uztur kārtību, dod vārdu, paziņo par debašu slēgšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāji ir atbildīgi arī par iestādes reglamentu piemērošanu. Viņa vada visas parlamenta darbības un pārstāv parlamentu juridiskajos jautājumos. Viņa vada arī politisko grupu priekšsēdētāju konferenci un Eiropas parlamenta prezidiju, kurā darbojas 14 priekšsēdētājas vietnieki. Ja tev šie nosaukumi ir sveši, aicinām noklausīties citas šīs raidierakstu sērijas pārraides, kurā izskaidrot šo Eiropas žargonvārdu nozīmi. Turklāt priekšsēdētājai ir ļoti svarīgs pienākums pārstāvēt Eiropas parlamentu starptautiskajā arēnā un attiecībās ar citām Eiropas iestādēm. Pildot šos pienākumus, viņa regulāri dodas oficiālos braucienos uz dažādām pasaules valstīm. Taču tas nebūtu nav viss. Priekšsēdētāja pirms katras Eiropa padomes sanāksmes saka uzrunu. Viņa izklāsta Eiropas parlamenta viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un apspriežas ar valstu un to valdību vadītājiem. Pēc Eiropas parlamenta balsojuma priekšsēdētāja ar savu parakstu apstiprina Eiropas Savienības budžetu. Koplēmumu procedūrā ar ministru padomi priekšsēdētāja var vadīt parlamentu un padomes samierināšanas komiteju. Tāpat parlamenta priekšsēdētāja kopā ar padomes priekšsēdētāju paraksta visus koplēmumu procedūrā pieņemtos tiesību aktus. Visbeidzot, priekšsēdētāja saņem arī lūgumus piešķirt atbalstu jeb patronāžu. Patronāža ir viens no veidiem, kā parlaments var iesaistīties kādā pasākumā, sniedzot tam savu morālo atbalstu. Atbalstu katru gadu un ar konkrētiem nosacījumiem piešķir ierobežotam skaitam pasākumu. Kā jau saprati, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amats ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienībā un ietver daudz pienākumu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
9: I februar 2022 iværksatte Rusland en ulovlig og omfattende invasion af Ukraine, og EU har under hele forløbet bakket trofast op om Ukraine og dets befolkning. EU har fordømt Ruslands krigshandlinger, indført sanktioner og ydet betydelig finansiel, humanitær og militær støtte.
10: Slava Ukraine!
11: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
12: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
13: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
9: I denne podcast ser vi nærmere på den nuværende situation, EU's reaktion og virkningen af sanktionerne mod Rusland. Ifølge FN's observatørmission for menneskerettigheder i Ukraine stiger de menneskelige omkostninger fortsat. Ved udgangen af 2025 var mere end 15.000 civile ukrainere blevet dræbt siden krigens begyndelse, og mere end 40.000 var blevet såret. Krigen har skabt en af de største fordrivelseskriser nogensinde. Ifølge FN's flygtningehøjkommissariat har næsten 13 millioner mennesker i Ukraine fortsat behov for humanitær bistand. Samtidig er næsten 4 millioner mennesker internt fordrevne, og over 5 millioner flygtninge fra Ukraine er spredt over hele verden. Mange af dem står stadig over for en usikker fremtid. Ukraines økonomi er fortsat under enorm pres. Selvom der har været tegn på modstandsdygtighed, er ødelæggelsens omfang overvældende. Ifølge de seneste skøn fra Verdensbanken, FN, Europakommissionen og den ukrainske regering, beløber omkostningerne til genopbygning og genopretning sig til godt over 3,7 billioner kroner. Krigens skade på miljøet har også nået et kritisk punkt. Efter 4 års krig er de anslåede omkostninger for krigens miljømæssige ødelæggelser steget til ca. 560 milliarder kroner. Konflikten har medført enorme drivhusgasudledninger, omfattende skovbrande langs frontlinjen og varig forurening af noget af Europas mest frugtbare landbrugsjord. Siden krigens begyndelse har EU og medlemslandene stillet ca. 1,3 billioner kroner til rådighed i samlet støtte. 2025 blev året for et historisk skift, da EU nu har overhalet USA som den største støtteyder til Ukraine, og støtten fra EU har for første gang nogensinde inkluderet militær bistand. Af de 1,3 billioner kroner er over 485 milliarder kroner afsat specifikt til militær støtte, hvilket forsyner Ukraine med flere hundrede kampvogne og avancerede luftforsvarssystemer. Cirka 240 milliarder kroner er endnu ikke tildelt. Ukraine-faciliteten, EU's øremærkede finansielle støtteprogram, er også i fuld drift og udgør en stabil livline på mere end 370 milliarder kroner indtil udgangen af 2027. Udbetalingerne er betinget af en ambitiøs plan for reformer og investeringer udarbejdet af den ukrainske regering. Samtidig har EU øget presset på den russiske regerings finanser betydeligt. Ved udgangen af 2025 havde det gennemført 19 sanktionspakker. Selvom sanktionerne har ført til øget inflation og en skrumpende økonomi i Rusland, advarer parlamentet fortsat om, at Rusland bruger såkaldte skyggeflåder til at omgå restriktioner, hvilket gør effektiv håndhævelse vigtigere end nogensinde. Parlamentet har konsekvent efterspurgt strengere sanktioner og større støtte. Et stort gennembrud er kommet med oprettelsen af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine. Dette innovative værktøj bruger de uventede indtægter fra indefrosne russiske statsejede aktiver til en værdi af næsten 2,25 billioner kroner til at tilbagebetale lån givet til Ukraine. Selvom G7-gruppen er blevet enige om en lånepakke på omkring 336 milliarder kroner, presser parlamentet fortsat på for den fulde konfiskering af disse indefrosne aktiver for at sikre, at Rusland betaler for de ødelæggelser, landet har forårsaget. Sideløbende med Europa og Ukraines indsats har USA gjort en indsats for at fremlægge forslag, hvis formål er at bringe krigen til ophør. I november 2025, under Trumps præsidentskab, blev der fremlagt et udkast til en 28-punkts fredsplan med input fra USA. Udkastet indeholder forslag til vilkår, som omfatter våbenhvile, anerkendelse af den nuværende situation i forhold til kontrol over territorier i nogle besatte regioner og betingede amerikanske sikkerhedsgarantier for Ukraine. Udkastet inkluderer også vilkår, som skal sikre, at Ukraines fremtidige militærkapacitet begrænses og at landet forbydes NATO-medlemskab. Ukrainske og europæiske ledere har opfattet disse punkter som værende problematiske, og de implicerede parter har ikke accepteret dem. I 2022 blev parlamentets formand Roberta Metsola den første højtstående EU-tjenestemand, der besøgte Ukraine efter den omfattende russiske invasion. På parlamentets plenarmøde i november 2025 gentog hun den urokkelige støtte, som besøget er et bevis på. Dette hus har hele tiden stået sammen med det ukrainske folk, og vi står stadig sammen med dem i dag. Vi er håbefulde og taknemmelige for de fremskridt, der er gjort med et nyt skub i retningen af fred i samarbejde med USA. Men i Europa ved vi, at dette skal være en ægte fred, med værdighed, retfærdighed og frihed. Og den skal bygge på princippet om, at intet kan besluttes om Ukraine uden Ukraines deltagelse. Metsola sluttede af med at sige, at EU vil gøre alt, hvad det kan, for at hjælpe med at finde den vanskelige fred, som Europa altid har søgt. Europaparlamentet har været en standhaftig forkæmper for Ukraines europæiske fremtid. Efter at optagelsesforhandlingerne vedrørende EU-medlemskab startede i juni 2024, har Ukraine i løbet af det seneste år knoklet for at bringe sine love i overensstemmelse med EU's standarder. Selvom vejen til et fuldt EU-medlemskab er besværlig, forbliver EU standhaftigt. Ukraines kamp handler ikke kun om territorial integritet, men også om at forsvare europæiske værdier som demokrati, suverænitet og en fred, der både er retfærdig og varig. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
14: Lugdomske lynchinder. Tashik Mokharmaiden, Tantog Station Trainach, Maskande Valahe, Ariba Kalta, Café Mittelsnare, Spanter Annache, Karache, Djangheos Xula, Few Abitriog Xula, Klar Machte, Fogenberg Harde Slanene Hele, Shekhaven Dina, Avala Dramadon Trio Hoor, Decade Fachtegut, A Hagrandal Ilomud Kjong Skribe, Ticket Eirn Faddehrosh, Is Pass Interrail Ean Ticket Chin. Ta Interrail Mar Chydda Skiel Na Horpa O Nedjuk Shakta Do, Is Tre Glushukt O Yenter Nask, Fe Mar Hash Litre Tre Chaharkag Stasiun, Bulter Le Strong Sherry, Andros Kiana, Hosnik Pass Eurorail, in Nedi Kwegane, Tugok Deshta Kortori o Lasmoden Vorang, Tashtil Gasair, Irain Tirha Orpaka Erdrain, Nirvondan Sai Sun, Tsirsha, the Winter Nahorpa, Fiakr Rioch Kanahev, Narvonda Hiked, the Winter Nahorpa, Fragriach and Kesh in Nedi Shachtado, Amrien Shin, Helior Antis, Idir Nashunta Ninirnod, Kwega Karam Law, Avonaha, Bonniach é nédig fihedó, chun córis iarnóid na hórpa a atógáil, agus a cheangal tréis an tarnach aga daunda. Chéluúr an agriacht cloc víl a vúr an tráúd. Gór na hacáide, crochíach rud dain agus nuálach, pas iarnóid a la bhálach da gwíne óga taistil gosair a fud na hórpa. Ceapach é mar hicéad é an úrda, agus tugach interréilair. La Valfi Donés Oog sus le Fihéin Tashtil ar a drain tras na Fihéin Tír. Fragriach Láhirach, díalach hartar céad míle ticéad interrail. Fi an tail of Co Mórsan gar hocrig éntas idir náisiúnta na nírnod an tarsgint a bhuanú. Ach ní a chriachnig scéal interrail an son. Cad a jófáun a nyuv. Breisus coigib lian in Iasan tá rén faimin lehnahe. La pass umlaan interrail is feder tashtilnish tri truk a tri hir o lan agrega gudian kirkel artach. Ta tali laidaha aun da hashle fe fe hocht no os kiun shaske. Id nuv is feder la gach dina pass aal. Nir av shiriv koheska tos nu. Ter go interrail EU. Pyok fad da hashtil kupla laan nu suus la tri vi agus pyok an pass is far irndit. Lavalin da fas tashtil gusair ar fud na hórpa. Ta trénacha ardlúis, línta regiúnacha, trénacha íhe, agus baid farintóraachta, in áitna mar chuid den líon ra ceanna. Ní mór siachán a chur in áirhint ar rain trénacha. Is féidir cúrsa tashtil molta a lanúint nú de ros féin a chrathú. Is féidir í an talúbocht an fíorbhuntáiste, agus tá tú séir chun ahra dhéanamh. Más áileat í is féidir fanúint níos fuide i gahar ar le. Is féidir tro ahrú, is féidir teachta áidir be más áileat an tenim. Tugtar an deis dul isteach san an aithnid. Suchas gná áitna trosóireachta. Fiú mahan tú ag taiste le féin is furist bóla le taiste eile ar a dlí. Tá irid éilemh ar intréil inis, gur ceíoach breis is 600,000 pas intréil, agus gur taislíoch breis is 1.4 bilún kilométar i 2024 ó bhain. A chanahéamh go bhfuil seo tátach, tre taiste ar a dréin dintar beart sa léir, chun na trosóireachta in bhuanaithe, rud a laidóg tionachar an tiúnscail taistil ar néráid. Bhí Stefania Skevi ón réig fé cehar nuair i dimisí le mála drama, lán scríd agus camera agus sí sa tóir ar ghrian na meánmhara ó thuaisceart na hiodáile go dtí Riviera na Fraince, go dtí Carter Stairiúil don Kirk. Is tíimis conas a bhuanlaigh Interrail a dearca ar an Eoraip. Dáthraigh Interrail conas a higam achar ó Áilte Aislinge Sanctair go dtí Sráidbhaile Ventimiglia, dún do thuaile agus oscailíad sa Bhrainc. Téit amach ar chathracha a bhfuil na céadta blian atrathe ó théamh na haltrachta an bhia luas an taolda. I gginm géana tá nascán, bíon an chuma chéana ar chearnóga poiblí, brathan caféna mar i géana, fiú nuair nach anan an teanga, filinn córáite ar na ceist na céana, féinúlach den leathas tóchaí. Teangacha éag súla ach an óir ap chéana.
15: Íb dhe Evrópi.
14: Fehe séideag thar le pléití polatúla nó fé Interrail. I Parlament na Hórapa, díriach ar chumas Interrail chun stereotípí a thárú agus tína óg ar fud na Hórapa a thuirt le chéile, agus ruachta níos fear fós i gginam géana. Siúchas mar léinta sire bairí ag gáil mar inistíocht i bhólam, fisrucht, agus tuiscint níos daine ar nórap. Chur Manfred Weber, feisir de Parlament Eoirpa, ceist leis an smuoinemh. Cad a tharlóch dá dúrthamís ticéad Interrail de gach ógánach Eoirpach amachansa, nuair a trisin siad ochtiog, má bhrántanas ón éantas, onas gur féidir leo an saol san Eoirp a hehí ar feig trí seachtana. In 28, fíhríoch an smuoinemh sa agus saolaíoch Discover Euro. Is clár é a thugann Pass Interrail saor naisce do dhaoine 8 mbliana déag agus 10 dóibh dul amach ar nórap, fiatar chur isteach ar féigeo sa bhliain, freagraíne daoine óga tránna gceist féin aontas agus gheosaíod a rann ófar pas taistil, tá rialtáchtach nach mór clí leis, taistil ar a dréan go príomhga, tá Discover EU ar siúl fós agus is tiúnscnamh Euromus Plus é. Thosnaigh Interrail mar thicéad é an óra ach anois is cuid den aistrú saola. Is cura oscailt é do gach duine san óra, is cuma céantasaíod, cura chun léimt ar shrain, teornach na thrasnú agus saol na hórpa a thaithí ón déimh istigh. Mar sin, faighda fás agus seo leat.